0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Muzika a energie, tak to je Rádio Metropole, ale sleduju pro tebe taky novinky ze světa hiphopu a ze světa České republiky, tak pojďme zjistit, co je ve světě rapu nového. Sega rozvířila vody herního průmyslu oznámením, které zní skoro jako alternativní realita. Tupac Shakur a Snoop Dogg se objeví jako postavy v připravované videohře Stranger Than Heaven. Titul dorazí celosvětově 15. ledna 2027 a už teď je jasné, že půjde o jeden z nejambicióznějších projektů studia RGG. Tupac se ve hře objeví posmrtně jako postava Amaru, a to se souhlasem jeho rodiny a správců pozůstalosti. Sega zdůraznila, že jeho digitální podoba vzniká bez použití AI, výhradně z archivních materiálů, fotografií a patch

0: Tak uvidíme, těšíme se na to. Co se týče československé scény, tak Hovtek poslal ven novej snippet, kde fakuje Verčetyho. Smack One dropnul klip Beverly Hills a Bulhár má venku nový album Maty Supreme. Jinak v Olomouci nás čekají 20. června pose, takže Sputnik, OG Pav, Hovtek a další borci z téhle partičky, bude to stát za to, snad Esko nespadne a výhledově pak 24. října vystupuje na stejném místě René Dank a ten byl vlastně nedávno s Refiuem v Letňáku, tak to je Česká republika na Metropoli. A už teď posíláme další várku muziky a energie.
1: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělí 15. června, 3. červnový týden je tady a co nám zkazují hvězdy, ví náš rádiový astrolog Tonda Baudyš. Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, o čem bude tento týden?
2: My astrologové někdy máme důvod k optimismu, přestože zbytek veřejnosti nemá na optimismus ani pomyšlení, ale tento týden je hodně o mezilidských sympatích, o tvořivosti a určité radosti. Ve středu je tam i hodně romantických energií, zároveň určitých poučení z krizového vývoje, citového života, takže on ten týden je vlastně plný a šťavnatý, určitě je to chytrý týden, kdy přemýšlení, ale i intuice pracují velmi dobře. No a stran víkendu nemám žádné výhrady, právě naopak jsem velice spokojený, že prožijeme tak hezký víkend.
1: Tento týden spolu budeme tvořit, radovat se, v polovině pracovního týdne je prostor pro romantiku i pro poučení a víkend to bude pohodová kapitola sama pro sebe, radost poslouchat. Naším hostem je každé pondělí astrolog Tonda Baudyš, hvězdy radí, my hrajeme a Tondo, díky za čas, který si nám věnoval.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 5 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Ahoj všichni a jdeme na to. Berani, zkuste dneska vybočit ze stereotypu. Býci, nakopněte se k nějaké spontánní akci. Blíženci, celkem rychle načerpáte potřebné síly. Raci, vy si zasloužíte 100% restart. Lvi, s okolím prožíváte skoro pohádkovou harmonii. Pany, nedělejte nic, na co vám nezbývají síly. Váhy, na blížící se léto chcete mít šmrnc. Štíři, během dneška vyřešíte několik zapeklitých úkolů. Střelci, máte chuť chovat se výstředněji, než je zdrávo. Kozorozi, pochlubte se, když se vám zadaří. Vodnáři, zaměstnejte se nějakou kreativní činností. A co my ryby, nestydíme se za své city a ukážeme světu svou pravou tvář.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tohle je
0: Rádio Metropole.

0: Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
2: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění.

0: taneční show, food zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje. V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
1: Ranní Fresh Metropole.

0: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připravený je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
1: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června Bochoř.
2: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
5: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
6: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
7: Posloucháš?
8: Radio Metropole.

0: Marky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Nová pohybová zábava v Lipníku. Na sídlišti Zahradní vzniká nové parkourové hřiště. Hotové bude v červenci a nabídne překážky a prolézačky pro začátečníky i pokročilé vyznavače parkouru a freerunningu. Revitalizace největšího sídliště v Zábřeze, sídliště Severovýchod, pokročila do druhé etapy. Obnova přinese do konce roku modernizované povrchy, upravená parkovací místa, nové veřejné osvětlení i výsadbu zeleně.
4: Dopravní policisté v Olomouckém kraji hlásí rekordní počty srážek se zvěří. Za uplynulou sezónu řešili přes 850 nehod, nejvíc jich bylo na Olomoucku. Vůbec nejnebezpečnější úsek je ale na Přerovsku na silnici první třídy mezi Kokorami a Předmostím. Řidiči by podle strážníků měli v kritických odpoledních hodinách ubrat plyn a dávat velký pozor, píše o tom Deník.
0: Sport.
4: Česká tyčkařka Amálie Švábíková nebude závodit na úterní zlaté tretře v Ostravě. Bronzová medailistka z letošního halového mistrovství světa se omluvila kvůli zranění kotníku, po kterém musí dohnat tréninkové manko. Fanoušci ale v Ostravě o skvělou tyčku nepřijdou. Největší hvězdou bude olympijská vítězka Katie Moonová z Ameriky, informuje Sport.cz.
5: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Začátek týdne slibuje polojasné až oblačné nebe, výjimečně se nám může objevit přeháňka nebo bouřka. Napršet by ale nemělo více než 2 mm, na horách spadne maximálně 8 mm. Teplotní maxima se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni. Sluníčko se nám v plné síle ukáže v úterý, to bychom totiž měli mít jasno až polojasno. Rtuť teploměru v úterý vystoupá ke 24 stupňům. Máme tu i informaci pro alergiky, právě probíhá sezóna pilu travin a žita, skončila nám ale sezóna časných dřevin, jako je třeba bříza, líska nebo olše.
1: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.

0: přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic. Dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: FETMED, komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
10: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Metro Retro. Metropolis.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělí 15. června, 3. červnový týden je tady a co nám vzkazují hvězdy, ví náš rádiový astrolog Tonda Baudyš. Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, o čem bude tento týden?
2: My astrologové někdy máme důvod k optimismu, přestože zbytek veřejnosti nemá na optimismus ani pomyšlení. Ale tento týden je hodně o mezilidských sympatiích, o tvořivosti a určité radosti. Ve středu je tam i hodně romantických energií, zároveň určitých poučení z krizového vývoje citového života. Takže on ten týden je vlastně plný a šťavnatý. Určitě je to chytrý týden, kdy přemýšlení, ale i intuice pracují velmi dobře. No a stran víkendu nemám žádné výhrady, právě naopak jsem velice spokojený, že prožijeme tak hezký víkend.
1: Tento týden spolu budeme tvořit, radovat se, v polovině pracovního týdne je prostor pro romantiku i pro poučení a víkend to bude pohodová kapitola sama pro sebe, radost poslouchat. Naším hostem je každé pondělí astrolog Tonda Baudyš, hvězdy radí, my hrajeme a Tondo, díky za čas, který si nám věnoval.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
7: ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
8: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
9: Nebojte se.
8: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
11: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
12: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
0: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
2: Myslíš si, že máš přehled o všem?
1: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, který tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Je pondělí 15. června. Nečekané množství zdravotních potíží na sobotním olomouckém půlmaratonu. Záchranáři zasahovali u desítek běžců. I přes příznivé počasí, kdy nepanovaly typické vysoké teploty, 13 běžců skončilo v nemocnici. A jaký byl olomoucký půlmaraton po sportovní stránce? 16. ročník 21-kilometrového závodu ovládli Španělé Jorge Blanco s časem 1 hodina 3 minuty a 8 vteřin a Carolina Robles s časem 1 hodina 9 minut 30 vteřin. Ta překonala ženský evropský rekord závodu. Nejlepšími českými běžci na maratonu olomouckém půlmaratonu se stali Matěj Hřebačka, který přiběhl v čase 1 hodina 7 minut 16 sekund a mezi ženami stříbrná Tereza Hrochová, která časem 1 hodina 10 minut a 53 sekund překonala český rekord olomoucké trati.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Tragédie na severu Olomouckého kraje. Při odstraňování spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumpersku včera zahynul drážní hasič. Strom spadl před osobní vlak kvůli silnému větru. Muž nepřežil i přes okamžitou pomoc kolegů.
0: Sport.
2: Čeští volejbalisté utrpěli v Evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli na palubovce v Jihlavě Dánsku 2-3 na sety.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Ano, víme, jak bude dnes proměnlivá oblačnost, většinou polojasno anebo oblačno, teploty 16 až 20. V dalších dnech tohoto týdne se má postupně oteplovat a bude to na kraťasy, na sluneční brýle a taky na zmrzku. Zítra z rána slunečno, během dne přibývání oblačnosti 22 stupňů, ve středu polojasno anebo oblačno 24 stupňů, ve čtvrtek polojasno 26 stupňů a v pátek slunečno s teplotami u třicítky.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, ve Valmezu, v Krnově, také v Kroměříži, pondělní provoz bez nehod. Ale bouraný osobák, bouraný nákladák, únik nafty a zásah policie i hasičů. Tak to momentálně vypadá na silnici mezi Moravskou Třebovou a Svitavami, kousek za tunelem Hřebeč. Policie řídí provoz, zdržení je zatím minimální. Další bouračka je přímo ve Svitavách na ulici Svitavská. A policie teď ráno hlídkuje na kraji Prostějova na ulici Československého armádního sboru i kousek za městem v Bedihošti na ulici Prostějovská za poštou. Pokračuje ráno plné úsměvů a pohody. Jeďte s námi a bez nehody.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: den.
1: Ahoj všichni a jdeme na to. Berani, zkuste dneska vybočit ze stereotypu. Býci, nakopněte se k nějaké spontánní akci. Blíženci, celkem rychle načerpáte potřebné síly. Raci, vy si zasloužíte 100% restart. Lvi, s okolím prožíváte skoro pohádkovou harmonii. Pany, nedělejte nic, na co vám nezbývají síly. Váhy, na blížící se léto chcete mít šmrnc. Štíři, během dneška vyřešíte několik zapeklitých úkolů. Střelci, máte chuť chovat se výstředněji, než je zdrávo. Kozorozi, pochlubte se, když se vám zadaří. Vodnáři, zaměstnejte se nějakou kreativní činností. A co my ryby, nestydíme se za své city a ukážeme světu svou pravou tvář.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
4: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
5: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
7: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
8: A my budeme tancovat, až do samého rána.
7: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Metropole, podporujem domácí muziku.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole tě drží v tempu i v téhle hodině, tak nikam neodcházej. Největší světové hvězdy, neskutečné stories a fotbalová show, která prostě nemá konkurenci. My víme, co se děje na trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď ready.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Ententýky, dva špálíky, balón vyletěl z elektriky, cokoliv se může stát, za koho já budu hrát.
3: Přesně tohle si s nadsázkou mohl před pár lety říkat fotbalový reprezentant Michael Olise. Narodil se v Anglii, maminka má francouzsko-alžírské kořeny, tatínek je z Nigérie, takže si mohl skutečně vybírat hned z několika reprezentací. Anglie říkala, pojď k nám, Nigérie, ne, k nám, Alžírsko říkalo, my na tebe čekáme. A Francie se hlásila, ne, Eiffelovka, to je tvoje. No a Michael Olise, ten nakonec kývl Francouzům, ačkoliv francouzština paradoxně není jeho nejsilnější stránka. I takové životní příběhy milujeme a dál se vychutnáváme největší fotbalovou show na planetě.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
7: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června, Bochoř.
8: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
10: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším, Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Metropole.
15: Posloucháš Radio Metropole.
2: Taneční rádio z Olomouce.
15: Metropole.

0: info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Je pondělí 15. června. Nově 3 národní sbírky má výstaviště Flora v Olomouci. Počet sbírek se rozšířil o kolekci česneků v botanické zahradě a historickou sbírku kaktusů ve sbírkových sklenících. Dosud tu měla status národní sbírky, pouze sbírka růží v rozáriu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: 750 let dlouhý příběh. Vlastivědné muzeum v Šumperku otevřelo výstavu Šumperk. Příběh starý 750 let mapuje vývoj města od osídlení po počátek průmyslové éry. Expozice je součástí oslav města a potrvá do 11. října. Ode dneška začíná sloužit občanům Přerova nový magistrát. Budova na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 352 milionů korun. Vedle úřadu má být v budově i kavárna a ta se otevře v průběhu září. Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři mají také rozhodnout o tom, kolik mají Česká televize a rozhlas po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Zasedání začíná v 11 hodin.
2: Sport.
3: Medaile v rychlostní kanoistice. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál na mistrovství Evropy v Portugalsku i závod na 500 metrů a získal 15. kontinentální titul. Šlo o jeho druhý titul na šampionátu. V sobotu vyhrál na kilometru. Gratulujeme.
4: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude dnešní teplotní maxima mezi 16 a 20 stupni. Proměnlivá oblačnost, většinou tedy polojasno anebo oblačno. V dalších dnech se má postupně oteplovat, bude to na sandály, na opalovací krémy a taky na vychlazené pití. V úterý z rána slunečno, během dne přibývání oblačnosti 22 stupňů, ve středu 24 stupňů, polojasno anebo oblačno, ve čtvrtek 26 stupňů, polojasno a s pátečními třicítkami by nás mělo čekat slunečno.
0: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Policie v Přerově, v Bruntálu, v Prostějově, také mezi Moravským Berounem a Šternberkem a bouračka na Boskovicku ve Voděradech. Víme, jak se jezdí tady. Policie teď hlídkuje na příjezdu od Olomouce do Přerova, také v Bruntálu na Dukalské, mezi Šternberkem a Moravským Berounem v Horní Loděnici nebo v Prostějově u Kruháče na Držovické. A nehodové formuláře se vyplňují na Boskovicku ve Voděradech za obchodem ve směru na Krhov. S námi víte, co je před vámi. Dobré ráno.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme pondělí 15. června a svátek slaví každý vít a v Česku jich máme přes 18 tisíc a jejich latinské jméno znamená veselý. Veselí se i dvě americké herečky Helen Hunt a Courtney Cox. Ano, Courtney, to je Monika z Přátel. Obě slaví narozeniny. U nás na Moravě slaví narozky zakladatelka organizace Dobré místo pro život, naše kamarádka Věrka Zukalová. A na dnešek připadá i Mezinárodní den odpůrců vojenské služby nebo Světový den větru. Ať vám vítr fouká dozad a posouvá vás tam, kam chcete, přeje vaše rádio v pondělí 15. června.
0: Metropole právě dnes.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
9: To snad ne, já se na to vys***l. A Kuťka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
12: Ekokom.
13: Tohle je
14: Radio Metropol.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělí 15. června, 3. červnový týden je tady a co nám vzkazují hvězdy, ví náš rádiový astrolog Tonda Baudyš. Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, o čem bude tento týden?
2: My astrologové někdy máme důvod k optimismu, přestože zbytek veřejnosti nemá na optimismus ani pomyšlení, ale tento týden je hodně o mezilidských sympatiích, o tvořivosti a určité radosti. Ve středu je tam i hodně romantických energií, zároveň určitých poučení z krizového vývoje citového života, takže on ten týden je vlastně plný a šťavnatý, určitě je to chytrý týden, kdy přemýšlení, ale i intuice pracují velmi dobře. No a stran víkendu nemám žádné výhrady, právě naopak jsem velice spokojený, že prožijeme tak hezký víkend.
1: Tento týden spolu budeme tvořit, radovat se, v polovině pracovního týdne je prostor pro romantiku i pro poučení a víkend to bude pohodová kapitola sama pro sebe, radost poslouchat. Naším hostem je každé pondělí astrolog Tonda Baudyš, hvězdy radí, my hrajeme a Tondo, díky za čas, který si nám věnoval.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
7: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
8: Nebojte se.
7: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
9: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
11: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
12: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
3: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na další zprávy. Město Olomouc spustilo anketu Učitel roku 2026 a Počin roku 2026. Žáci, rodiče i veřejnost mohou nominovat inspirativní pedagogy a výjimečné školní projekty. Hlasování běží na webu olomouc.eu do 23. srpna.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Co se děje v Boskovicích? Začala tu rozsáhlá rekonstrukce parku u zámeckého skleníku. Proměna vyjde na 78 milionů korun. Je to o desítky milionů méně, než se čekalo, píše deník. Hotovo má být v říjnu příští rok. Kvůli stavbě platí v parku zákaz vstupu. Boskovický zámecký skleník s akcemi zůstane otevřený do 12. července. Oblíbené letní kino tu bude promítat celé prázdniny, ale bude přístupné od horní cesty. Pokud pojedete vlakem, raději si zkontrolujte, jak vám to jede. Na železnici včera začal platit upravený jízdní řád. Změny se týkají regionálních vlaků ve většině krajů České republiky. Mají zlepšit návaznost mezi spoji.
0: Sport.
2: Kdo vyhraje Národní basketbalovou ligu? Až sedmý zápas rozhodne drama ve finále soutěže mezi basketbalisty Nymburka a Pardubic. Takové vyvrcholení bude mít domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Nymburk totiž od tehdejší porážky s Opavou 3-4 na zápasy získal všech svých 20 titulů. Zápas Nymburk-Opava začne dnes v 17 hodin.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: No, víme, jak bude dnes proměnlivá oblačnost, většinou polojasno anebo oblačno, teploty 16 až 20. V dalších dnech tohoto týdne se má postupně oteplovat a bude to na kraťasy, na slunečních brýle a taky na zmrzku. Zítra z rána slunečno, během dne přibývání oblačnosti 22 stupňů, ve středu polojasno anebo oblačno 24 stupňů, ve čtvrtek polojasno 26 stupňů a v pátek slunečno s teplotami u třicítky.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Blesková doprava z Olomouce také z Přerova pro vás právě teď. Policie v Olomouci u kempu Krásná Morava hlídají také v Hejčíně na Tomkově ulici. Bouračku dvou osobáků právě teď objíždíme v Olomouci na třídě 17. listopadu u Rozária a bourá se i v Přerově na Kajnarově ulici u kavárny. Přejeme pondělí plné úsměvů a pohody. Jeďte s námi, jeďte bez nehody.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky,

0: time.
1: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
2: Muzika a energie, tak to je Rádio Metropole, ale sleduju pro tebe taky novinky ze světa hiphopu a ze světa České republiky, tak pojďme zjistit, co je ve světě rapu nového. Sega rozvířila vody herního průmyslu oznámením, které zní skoro jako alternativní.

jasné, že půjde o jeden z nejambicióznějších projektů studia RGG. Tupac se ve hře objeví posmrtně jako postava Amaru, a to se souhlasem jeho rodiny a správců pozůstalosti. Sega zdůraznila, že jeho digitální podoba vzniká bez použití AI.

Uvidíme, těšíme se na to. Co se týče československé scény, tak Hovtek poslal ven novej snippet, kde fakuje Verčetyho. Smack One dropnul klip Beverly Hills a Bulhár má venku nový album Matissa Prime.

0: česká rap publika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.
1: Rádio Metropole.
0: A dopolední chill.
2: Ideální soundtrack před obědem.
1: Metropole.

0: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
10: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
1: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
12: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
13: Tohle je Radio Metro.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
1: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
0: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
1: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
0: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
2: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz. Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
3: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
4: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění.

0: na www.olomouc.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
3: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
4: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Nečekané množství zdravotních potíží na sobotním olomouckém půlmaratonu. Záchranáři zasahovali u desítek běžců. I přes příznivé počasí, kdy nepanovaly typické vysoké teploty, 13 běžců skončilo v nemocnici. A jaký byl olomoucký půlmaraton po sportovní stránce? 16. ročník 21-kilometrového závodu ovládli Španělé Jorge Blanco s časem 1 hodina 3 minuty a 8 vteřin a Carolina Robles s časem 1 hodina 9 minut 30 vteřin. Ta překonala ženský evropský rekord závodu. Nejlepšími českými běžci na maratonu olomouckém půlmaratonu se stali Matěj Hřebačka, který přiběhl v čase 1 hodina 7 minut 16 sekund a mezi ženami stříbrná Tereza Hrochová, která časem 1 hodina 10 minut a 53 sekund překonala český rekord olomoucké trati.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Tragédie na severu Olomouckého kraje. Při odstraňování spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumpersku včera zahynul drážní hasič. Strom spadl před osobní vlak kvůli silnému větru. Muž nepřežil i přes okamžitou pomoc kolegů.
1: Sport.
2: Čeští volejbalisté utrpěli v Evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli na palubovce v Jihlavě Dánsku 2-3 na sety.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude dnešní teplotní maxima mezi 16 a 20 stupni. Proměnlivá oblačnost, většinou tedy polojasno anebo oblačno. V dalších dnech se má postupně oteplovat, bude to na sandály, na opalovací krémy a taky na vychlazené pití. V úterý z rána slunečno, během dne přibývání oblačnosti 22 stupňů, ve středu 24 stupňů, polojasno anebo oblačno, ve čtvrtek 26 stupňů, polojasno a s pátečními třicítkami by nás mělo čekat slunečno.
0: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Blesková doprava z dálnice u Olomouce, také u Kojetína a nehoda na Boskovicku. Víme, jak se jezdí tady v pondělí dopoledne. Máte dálniční známku a jedete povolenou rychlostí. I to teď policie kontroluje na 281. kilometru dálnice z Mohelnice na Lipník u Olomouce, také na 253. kilometru D1 u Kojetína. A po ranní nehodě ještě stále jezdíme ke Vadlově na Boskovicku ve Voděradech. Tady pozor za obchodem ve směru na Krhov.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole. Top.

0: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
1: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
2: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
3: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě. Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
6: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Nojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
11: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
12: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
13: A my budeme tancovat, až do samého rána.
12: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
14: Tohle je Radio Metropol.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Každý den hrajeme vaše oblíbené hity a také radíme, kam zajít, aby nebyla nuda. Olomoucké kino Metropol zve dnes na divadlo. Ano, bude se tady hrát lehtivá francouzská komedie Manželské turbulence od 19 hodin. V Olomouci se chystá také velmi oblíbená akce Festiák Olomouc ožije. Největší pouliční festival, muzikanti, bubeníci, tanečníci, DJs budou všude ve městě na každém rohu. Začínáme už ve čtvrtek 18.6. a program najdeme na webu Olomouc žije. A spousta umělců se od čtvrtka do soboty protočí taky na olomouckém letňáku. Máme tady ještě také festival Hudba bez hranic na Šumpersku. Na Hudbu bez hranic zvou dolní studentky. V pátek 19. června ve zdejším kulturáku v dolních studentkách vystoupí Pokáč, také Kabát Tribute. A ještě zdravíme i přerovské kino Hvězda. To láká na nové Spielbergovské sci-fi, které se jmenuje Den odhalení. Užijte si celý týden s naším rádiem.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
0: Tvoje dopoledne?

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivách.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. 20 let čekání pokračuje. Plány na cyklostezku z Olomouce do Chomoutova znovu nabírají zpoždění a letos se stavět nezačne. Město kvůli nespokojenosti ukončilo spolupráci s původním projektantem a zakázku v březnu svěřilo nové firmě. O cyklostezce do Chomoutova se mluví přes 20 let, píše o tom Deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: V Hranicích na úřadě dnes nepochodíme. Kvůli výpadku služeb operátora jsou tu mimo provoz klíčové agendy městského úřadu. Lidé si nevyřídí občanky, řidičáky ani pasy. Ovšem, registr vozidel tu funguje dál, informuje město. Polovičatý úspěch na železnici. Současné zavádění vlakových zabezpečovačů ETCS sice zvýšilo bezpečnost na tratích, slibované zrychlení vlaků ani vyšší kapacitu ale nepřineslo. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při prověrce financování. Pátrání po pohřešovaném z Česka. Chorvatská pobřežní stráž nasadí podvodní dron na průzkum plachetnice, která se v neděli potopila po srážce s katamaránem. Nehodu nepřežili tři čeští občané a po jednom se ještě pátrá. K nehodě došlo v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta. Vrak plachetnice leží v hloubce asi 50 metrů. Na její palubě bylo 8 lidí ve věku mezi 40 a 50 lety. Katamarán, se kterým se srazila, vezl celkem 125 lidí.
1: Sport.
3: NHL má vítěze. Stanley Cup získali po 20 letech hokejisté Caroliny. V šestém finálovém zápase porazili Vegas 3-0 a celou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Celým letošním playoff navíc prolétli jen se třemi porážkami.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dneska vesměs polojasno s odpoledními teplotami do 20 stupňů. Zítra 23, ve středu 25, s tím, že sem tam může sprchnout. A pak to vystřelí až k tropické 3000. Konkrétně o víkendu může být místy i 33 stupňů. Takže o víkendu to nejspíš bude na první letní koupačku.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte na Olomoucku, v Chomoutově, na Štěpánovské, taky v Loštících, na náměstí Míru, v Šumperku, na Zábřežské, anebo na D1 na exitu Kroměříž Západ. A máme hlášenou taky nehodu, je to ťukanec tří osobáků v Blansku, v ulici Sadová. Tak tady opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Ahoj, ahoj, je tady pondělí a my jsme veselí, jako vždycky. Ladíme Rádio Metropolem a protože se blíží 12. tak jsou tady taky naše polední meníčka z Olomouce. Tak schválně, co tam máme? Je to třeba pečená řecká zelenina s fetou nebo alio olio, pikantní a veganské. Dnes v restauraci Koza zůstala celá. Krutí prso s rozmarínovou omáčkou nebo filet s sandátám a k tomu pečené špecle, to nás čeká v restauraci Lobster na Šantovce, kuřecí nudličky na čínský způsob nebo smažené žampiony plněné šunkou a nivou, dneska v pivovaru Moritz. A je to i thajská kuřecí pánev nebo smažený loštický řízek s tvaruškem v baseball pubu na Lascích. Taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza, je to například risotto s dýní a parmazánem, mořská štika, k tomu brambory s pažitkou a nebo vepřové výpečky s kedlubnovým zelím. Jinak další polední menu určitě najdeš na olomouc.cz, to je ta nejlepší adresa ve městě. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie, tady u nás na Rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
6: Objednej a už to letí.
7: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
10: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
11: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
12: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
13: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
14: Tohle je Radio Metropol.

0: Rádio Metropole tě drží v tempu i v téhle hodině, tak nikam neodcházej. Největší světové hvězdy, neskutečné stories a fotbalová show, která prostě nemá konkurenci. My víme, co se děje na trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď ready.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Ententíky, dva špálíky, balón vyletěl z elektriky, cokoliv se může stát, za koho já budu hrát.
3: Přesně tohle si s nadsázkou mohl před pár lety říkat fotbalový reprezentant Michael Olise. Narodil se v Anglii, maminka má francouzsko-alžírské kořeny, tatínek je z Nigérie, takže si mohl skutečně vybírat hned několika reprezentací. Anglie říkala, pojď k nám, Nigérie, ne, k nám, Alžírsko říkalo, my na tebe čekáme. A Francie se hlásila, ne, Eiffelovka, to je tvoje. No a Michael Olise, ten nakonec kývl Francouzům, ačkoliv francouzština paradoxně není jeho nejsilnější stránka. I takové životní příběhy milujeme a dál se vychutnáváme největší fotbalovou show na planetě.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kuťka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig.
9: Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
11: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
12: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic. Dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
13: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
14: Ekokom. Haspo 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. Haspo 2026. 20. června Bochoř.
15: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
1: Radio Metropole.
16: Radio Metropole.

0: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.
2: A

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Pro chodce bude bezpečnější Olomouc Droždín. V ulici U Cihelny začaly stavební práce na novém přechodu pro chodce. Vznikne u autobusové zastávky, budou tu i nové chodníky a osvětlení. Hotovo bude v půlce července.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Známé žluté vrtulové letadlo Čmelák či zemědělské drony můžeme v těchto dnech spatřit nad poli v okolí Prostějova. Letecky tu aplikují ochranu kukuřice. Nejde o chemický postřik a je to bezpečné pro zvířata i včely, píše o tom web města. Oprava povrchu dálnice D46 u Drysic je hotová. Dělníci dokončili práce na krajnicích i obnovu značení a odstranili přechodné značky. Celý úsek na hranici Olomouckého a Jihomoravského kraje je tak opět plně průjezdný, píše o tom ředitelství silnic a dálnic. Sociální sítě nejsou bezpečným prostředím pro děti. To je stanovisko vlády Velké Británie. Jak píše BBC, Británie zakáže dětem do 16 let na svém území přístup k sociálním sítím. A to už od jara příštího roku.
0: Sport.
2: Do první stovky světového tenisového žebříčku se vrátila Karolína Plíšková. Povedl se jí největší vzestup ze všech českých hráčů i hráček v uplynulém týdnu. Na turnaji v Londýně došla až do čtvrtfinále, což jí vyneslo posun ze 106. místa žebříčku WTA na 87.
3: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Víme, že tento týden by to mohlo být docela pestré. Tak třeba teploty. Zpočátku by měly být jarní, potom letní až tropické. Na Moravě dnes maximálně 20 stupňů, zítra 23. Ve středu už tam cinkne letní 25 a jak už jsme naznačili, v pátek a taky během víkendu nás čekají vyloženě tropické dny. Místy to může být až 33 stupňů.
5: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme o policejní hlídce v Olomouci, jak jsou kasárna Hejčín u toho železničního přejezdu. Taky máme v Olomouci hlášenou bouračku na kruháči u Globusu a ťukanec dvou aut momentálně řešíme v Hranicích na ulici Hálkova. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.

0: www.cc.eu.
1: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde se

0: od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Tohle je Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme pondělí 15. června a svátek slaví každý vít a v Česku jich máme přes 18 tisíc a jejich latinské jméno znamená veselý. Veselí se i dvě americké herečky Helen Hunt a Courtney Cox. Ano, Courtney, to je Monika z Přátel. Obě slaví narozeniny. U nás na Moravě slaví narozky zakladatelka organizace Dobré místo pro život, naše kamarádka Věrka Zukalová. A na dnešek připadá i Mezinárodní den odpůrců vojenské služby nebo Světový den větru. Ať vám vítr fouká do zad a posouvá vás tam, kam chcete, přeje vaše rádio v pondělí 15. června.
0: Metropole právě dnes.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. Ford E-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
4: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opekání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
5: Nebojte se.
4: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
6: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
7: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
8: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
7: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
8: Skvělý nápad, už to vidím, elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
7: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
9: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
10: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
11: Radio Metropole.
0: Spojujeme generace. Spojujeme generace. Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace. Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Olomoučtí strážníci opět hlídají, jak se jezdí v ulicích města. Měří povolenou rychlost, a to na 4 ulicích. Městská policie Olomouc informuje, že dnes hlídá dodržování rychlosti na ulicích Štěpánovská, Jarmily Glazarové, dále na třídě Svornosti a na Zolově ulici.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Tanky na dálnici u Olomouce. Zítra mezi 9 a 15 hodinou se budou po dálnici D35 mezi Kocourovcem a Velkým Újezdem přesouvat tanky z Přáslavic. Celkem 9 tanků Leopard a jedno vyprošťovací vozidlo si vyzkouší jízdu v koloně. 50-tunová vozidla budou jezdit po vlastní ose na 9-kilometrové trase. Podle vojenské policie jde o unikátní přesun. Strach o asfalt na dálnici mít nemusíme. Díky speciálním gumovým patkám na pásech tanky vozovku nepoškodí, píše o tom ČTK.
1: Hlas lidu.
3: Jaká je v Česku politická nálada? Nový průzkum Kantar mezi voliči na přelomu května a června ukazuje, že by volby vyhrálo hnutí ANO s 31,5% hlasů. O druhou příčku se dělí STAN a ODS 15,5% a dále by se do sněmovny dostali také Piráti s 9,5% a SPD s 6,5%. Proklouzli by ještě natěsno motoristé s 5%.
1: Sport.
3: Kdo vyhraje Národní basketbalovou ligu? Až 7. zápas rozhodne drama ve finále soutěže mezi basketbalisty Nymburka a Pardubic. Takové vyvrcholení bude mít domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Nymburk totiž od tehdejší porážky s Opavou 3-4 na zápasy získal všech svých 20 titulů. Zápas Nymburk-Pardubice začne v 17 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Říká se, že svatý Vít dává trávě pít. Ne, dneska by pršet nemělo, možná až ve středu. A pokud jde o teploty, tak odpoledne maxima čekáme kolem 20, zítra bude 23 a potom to půjde postupně nahoru. A to tak, že velmi. Stále platím, že v pátek a o víkendu bychom se měli připravit na tropické 30.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Zdravíme na cestách, je tady naše blesková doprava. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na Pražské, když se jede kolem Globusu, taky v Šumperku na Zábřežské a nebo v Prostějově na křižovatce Svatoplukova Vrahovická. Tak hlavně dobře dojeďte a ať je to bez nehod a bez pokut.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
1: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
5: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí a si vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
10: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
11: Olomoucký report CZ.
12: Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
13: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
12: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Tohle je
15: Radio Metro.

Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělí 15. června, 3. červnový týden je tady a co nám vzkazují hvězdy, ví náš rádiový astrolog Tonda Baudyš. Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, o čem bude tento týden?
2: My astrologové někdy máme důvod k optimismu, přestože zbytek veřejnosti nemá na optimismus ani pomyšlení, ale tento týden je hodně o mezilidských sympatích, o tvořivosti a určité radosti. Ve středu je tam i hodně romantických energií, zároveň určitých poučení z krizového vývoje citového života, takže on ten týden je vlastně plný a šťavnatý, určitě je to chytrý týden, kdy přemýšlení, ale i intuice pracují velmi dobře. No a stran víkendu nemám žádné výhrady, právě naopak jsem velice spokojený, že prožijeme tak hezký víkend.
1: Tento týden spolu budeme tvořit, radovat se, v polovině pracovního týdne je prostor pro romantiku i pro poučení a víkend to bude pohodová kapitola sama pro sebe, radost poslouchat. Naším hostem je každé pondělí astrolog Tonda Baudyš, hvězdy radí, my hrajeme a Tondo, díky za čas, který si nám věnoval.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sucks, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
8: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda! Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
11: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
3: Radio Metropole.
0: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Vole.
1: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další informace. Nově 3 národní sbírky má výstaviště Flora v Olomouci. Počet sbírek se rozšířil o kolekci česneků v botanické zahradě a o historickou sbírku kaktusů ve sbírkových sklenících. Dosud měla status národní sbírky pouze sbírka růží v rozáriu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: 750 let dlouhý příběh. Vlastivědné muzeum v Šumperku otevřelo výstavu Šumperk příběh starý 750 let. Mapuje vývoj města od osídlení po počátek průmyslové éry. Expozice je součástí oslav města k jubileu a potrvá do 11. října. Ode dneška začal sloužit občanům Přerova nový magistrát. Budova na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 352 milionů korun. Vedle úřadů má být v budově i kavárna a ta se otevře v průběhu září. Pokud pojedete vlakem, raději si zkontrolujte, jak vám to jede. Na železnici včera začal platit upravený jízdní řád. Změny se týkají regionálních vlaků ve většině krajů v Česku. Mají zlepšit návaznost mezi spoji.
1: Sport.
3: Podsta pro předního tenistu prostějovského klubu Jakuba Menšíka. 20-letý hráč se po roce opět dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup, ve kterém Evropa hraje proti výběru světa. Laver Cup bude v září hostit Londýn.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dneska vesměs polojasno s odpoledními teplotami do 20 stupňů. Zítra 23, ve středu 25, s tím, že sem tam může sprchnout. A pak to vystřelí až k tropické 30. Konkrétně o víkendu může být místy i 33 stupňů. Takže o víkendu to nejspíš bude na první letní koupačku.
5: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Je tu naše blesková odpolední doprava. Pozor, v Olomouci na Svornosti strážníci s radarem tady hlídají tu 30 a kontrolu můžem potkat i v Prostějově na Konečné anebo v ulici za Kosteleckou. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.
6: Víc energie.

0: doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom. Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě. Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest. Tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
2: Agentura Top Koncerty vás ve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
7: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
8: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
9: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
11: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
12: To snad ne, já se na to vysk***l. A kučka je zase fuč.
13: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
12: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
13: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
14: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole. Rádio Metropole.
0: Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na úvod jedna otázka. Jak změní umělá inteligence naše univerzity a výuku obecně? Pomáhá nám nebo představuje riziko? Tomu se bude věnovat celouniverzitní konference AI Day. Už zítra, 16. června, v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Další informace na olomouc.cz. Jak už od nás víte, v úterý pojede z Přáslavic na dálnici D35 hned několik tanků Leopard. Proč a kam? O tom píše Report.cz. A taky připomínáme, že pokračuje prostějovské léto. Program je na zámku i na náměstí. Jsou to koncerty, letní kino nebo taky plážový volejbal. Podrobnosti určitě najdeme na Prostějov.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Rádio Metropole.
0: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
0: Metro.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u dalších zpráv. 20 let čekání pokračuje. Plány na cyklostezku z Olomouce do Chomoutova znovu nabírají zpoždění a letos se stavět nezačne. Město kvůli nespokojenosti ukončilo spolupráci s původním projektantem a zakázku v březnu svěřilo nové firmě. O cyklostezce do Chomoutova se mluví přes 20 let, píše o tom Deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: V Hranicích na úřadě dnes nepochodíme. Kvůli výpadku služeb operátora jsou tu mimo provoz klíčové agendy městského úřadu. Lidé si nevyřídí občanky, řidičáky ani pasy. Ovšem, registr vozidel tu funguje dál, informuje město. Polovičatý úspěch na železnici. Současné zavádění vlakových zabezpečovačů ETCS sice zvýšilo bezpečnost na tratích, slibované zrychlení vlaků ani vyšší kapacitu ale nepřineslo. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při prověrce financování. Černý scénář se naplnil. Chorvatští potápěči objevili uvnitř potopené plachetnice u Splitu tělo pohřešované osoby. Bilance nedělní tragické srážky s katamaránem tak stoupla na 4 oběti. Jde o české občany. K nehodě došlo v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta. V hloubce asi 50 metrů tam nyní leží vrak 14-metrové plachetnice. Na její palubě bylo 8 lidí, 4 přežili. Přežilo také 125 lidí, které vezl katamarán.
0: Sport.
2: NHL má vítěze. Stanley Cup získali po 20 letech hokejisté Caroliny. V šestém finálovém zápase porazili Vegas 3-0 a celou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Celým letošním playoff navíc prolétli jen se 3 porážkami.
1: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
3: Víme, jak bude. Víme, že tento týden by to mohlo být docela pestré. Tak třeba teploty. Zpočátku by měly být jarní, potom letní až tropické. Na Moravě dnes maximálně 20 stupňů, zítra 23. Ve středu už tam cinkne letní 25 a jak už jsme naznačili, v pátek a taky během víkendu nás čekají vyloženě tropické dny. Místy to může být až 33 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte na dálnici D35 Olomouc Lipník u Přáslavic, taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. Hlídka je i přímo v Prostějově na Okružní, ve Vyškově na ulici Purkyňova anebo v Šumperku na Zábřežské. A máme hlášené odstavené vozidlo na dálnici D35 Olomouc Mohelnice, kousek od Unčovic a hlášenou máme i nehodu. Je to ťukanec dvou aut v Boskovicích na Sokol. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: jsem.
1: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
2: Muzika a energie, tak to je Rádio Metropole, ale sleduju pro tebe taky novinky ze světa hiphopu a ze světa České republiky, tak pojďme zjistit, co je ve světě rapu nového. Sega rozvířila vody herního průmyslu oznámením, které zní skoro.

0: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.
1: Rádio Metropole.
0: A odpolední chill.
2: Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
0: Dneska padla.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo uploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď.

0: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
3: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června, Bochoř.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
7: Rádio Metropole.
8: Taneční rádio z Olomouce.
7: Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole.
2: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Každý den hrajeme vaše oblíbené hity a také radíme, kam zajít, aby nebyla nuda. Olomoucké kino Metropol zve dnes na divadlo. Ano, bude se tady hrát lehtivá francouzská komedie Manželské turbulence od 19 hodin. V Olomouci se chystá také velmi oblíbená akce Festiák Olomouc ožije. Největší pouliční festival, muzikanti, bubeníci, tanečníci, DJs budou všude ve městě na každém rohu. Začínáme už ve čtvrtek 18.6. a program najdeme na webu Olomouc žije. A spousta umělců se od čtvrtka do soboty protočí taky na olomouckém letňáku. Máme tady ještě také festival Hudba bez hranic na Šumpersku. Na Hudbu bez hranic zvou dolní studentky. V pátek 19. června ve zdejším kulturáku v dolních studentkách vystoupí Pokáč, také Kabát Tribute. A ještě zdravíme i přerovské kino Hvězda. To láká na nové Spielbergovské sci-fi, které se jmenuje Den odhalení. Užijte si celý týden s naším rádiem.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to gól!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
10: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
11: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
12: Nebojte se.
11: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
13: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. Ford E-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
14: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
15: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
16: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
17: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
16: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
17: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
16: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
18: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
19: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
5: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
2: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny obydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
20: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
21: Jsme tu pro tebe už dlouho.
22: A máme spoustu společných vzpomínek.
23: Rádio Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Olomoučtí strážníci opět hlídají, jak se jezdí v ulicích města. Měří povolenou rychlost a to na 4 ulicích. Městská policie Olomouc informuje, že dnes hlídá dodržování rychlosti na ulicích Štěpánovská, Jarmily Glazarové, dále na Třídě Svornosti a na Zolově ulici.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Tanky na dálnici u Olomouce. Zítra mezi 9 a 15 hodinou se budou po dálnici D35 mezi Kocourovcem a Velkým Újezdem přesouvat tanky z Přáslavic. Celkem 9 tanků Leopard a jedno vyprošťovací vozidlo si vyzkouší jízdu v koloně. 50-tunová vozidla budou jezdit po vlastní ose na 9-kilometrové trase. Podle vojenské policie jde o unikátní přesun. Strach o asfalt na dálnici mít nemusíme. Díky speciálním gumovým patkám na pásech tanky vozovku nepoškodí, píše o tom ČTK.
3: Hlas lidu.
1: Jaká je v Česku politická nálada? Nový průzkum Kantar mezi voliči na přelomu května a června ukazuje, že by volby vyhrálo hnutí ANO s 31,5% hlasů. O druhou příčku se dělí STAN a ODS 15,5% a dále by se do sněmovny dostali také Piráti s 9,5% a SPD s 6,5%. Proklouzli by ještě natěsno motoristé s 5%.
2: Sport.
1: Kdo vyhraje národní basketbalovou ligu? Až 7. zápas rozhodne drama ve finále soutěže mezi basketbalisty Nymburka a Pardubic. Takové vyvrcholení bude mít domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Nymburk totiž od tehdejší porážky s Opavou 3-4 na zápasy získal všech svých 20 titulů. Zápas Nymburk-Pardubice začne 17 hodin.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Odpoledne by mělo být ve znamení ubývání oblačnosti. Slábnout by nám postupně mohl i vítr. Teploty se nám drží na 19 stupních, kolem 8 hodiny by se ale mělo začít lehce ochlazovat. Slunce nám dneska zapadne ve 20 hodin a 59 minut. V noci čekáme jasno až polojasno, nejnižší teploty klesnou k 8 stupňům. Úterý by nám mělo začít vymetenou oblohou, v průběhu dne ale začnou od západu přibývat mraky. Místy se mohou objevit i nějaké dešťové kapky. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů.
5: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Doprava v Olomouci je poměrně hladká. Trochu se nám to může štosovat jen v ulicích Švajcarova a Brněnská. Tady taky můžeme potkat policejní hlídku. Ty stojí taky v Hranicích, v ulici Bělotínská, na D35 na exitu Velký Újezd, na D1 na exitu Přerov nebo na D46 na výjezdu na Vyškov. Bezpečnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie.

0: Tohle je Radio Metropole.
1: Let's go. Sounds good.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
2: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
4: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom.
9: Tohle je
10: Radio Metropol.

0: Rádio Metropole.
1: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole tě drží v tempu i v téhle hodině, tak nikam neodcházej. Největší světové hvězdy, neskutečné stories a fotbalová show, která prostě nemá konkurenci. My víme, co se děje na trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď ready.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Ententýky, dva špálíky, balón vyletěl z elektriky, cokoliv se může stát, za koho já budu hrát.
3: Přesně tohle si s nadsázkou mohl před pár lety říkat fotbalový reprezentant Michael Olise. Narodil se v Anglii, maminka má francouzsko-alžírské kořeny, tatínek je z Nigérie, takže si mohl skutečně vybírat hned několika reprezentací. Anglie říkala, pojď k nám, Nigérie, ne, k nám, Alžírsko říkalo, my na tebe čekáme. A Francie se hlásila, ne, Eiffelovka, to je tvoje. No a Michael Olise, ten nakonec kývl Francouzům, ačkoliv francouzština paradoxně není jeho nejsilnější stránka. I takové životní příběhy milujeme a dál se vychutnáváme největší fotbalovou show na planetě.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
7: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
10: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
11: A my budeme tancovat, až do samého rána.
10: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
14: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
1: Radio Metropole
12: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
16: Dneska padla.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Máme tu pro vás další informace. Nově 3 národní sbírky má výstaviště Flora v Olomouci. Počet sbírek se rozšířil o kolekci česneků v botanické zahradě a o historickou sbírku kaktusů ve sbírkových sklenících. Dosud měla status národní sbírky pouze sbírka růží v rozáriu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: 750 let dlouhý příběh. Vlastivědné muzeum v Šumperku otevřelo výstavu Šumperk, příběh starý 750 let. Mapuje vývoj města od osídlení po počátek průmyslové éry. Expozice je součástí oslav města k jubileu a potrvá do 11. října. Ode dneška začal sloužit občanům Přerova nový magistrát. Budova na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 352 milionů korun. Vedle úřadů má být v budově i kavárna a ta se otevře v průběhu září. Vláda dnes schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Obě veřejnoprávní média by měla dostat méně peněz než letos. Televize si pohorší o miliardu korun, rozhlas pak přijde zhruba o 400 milionů, informoval o tom ministr kultury Otto Klempíř.
2: Sport.
1: Podsta pro předního tenistu prostějovského klubu Jakuba Menšíka. 20-letý hráč se po roce opět dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup, ve kterém Evropa hraje proti výběru světa. Laver Cup bude v září hostit Londýn.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Pohoda na svatého Víta, to dobrota nažita. To je pronostika na dnešní den. Venku se nám to sice trochu mračí, pohodu tam ale asi máme. Víme, jak bude. Od zítřka by se nám mělo začít mírně oteplovat, zatímco dneska nám na většině míst teploměr nepřikročil 20 a teploty byly 2 stupně pod průměrem pro dnešní datum, zítra už by se mohlo vyšplhat na 23, ve středu dokonce na 24 stupňů. Pátek už by nám mohl přinést tropickou teplotu.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci momentálně pěkně projedeme téměř všude, jen u uzavřeného pruhu v ulici Brněnská se nám to trochu zpomaluje. Zdržení by ale nemělo být na více než pár minut. Neprůjezdný pruh kvůli bouračce nákladáku s dodávkou je na D1 na trase Vyškov-Říkovice před exitem Mořice. Na místě je policie. Havárie osobáků pak komplikuje dopravu taky na Vyškovsku na průtahu obcí Drnovice. Pohodovou jízdu vám přejeme z našich rádiových vln.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme pondělí 15. června a svátek slaví každý vít a v Česku jich máme přes 18 tisíc a jejich latinské jméno znamená veselí. Veselí se i dvě americké herečky Helen Hunt a Courtney Cox. Ano, Courtney, to je Monika z Přátel. Obě slaví narozeniny. U nás na Moravě slaví narozky zakladatelka organizace Dobré místo pro život, naše kamarádka Věrka Zukalová. A na dnešek připadá i Mezinárodní den odpůrců vojenské služby nebo Světový den větru. Ať vám vítr fouká dozad a posouvá vás tam, kam chcete, přeje vaše rádio v pondělí 15. června.
0: Metropole právě dnes.
2: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
3: Jahody, jahody.
4: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
5: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě. Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest. Tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
6: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
8: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sax, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel.

0: na www.olomouc.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
5: Tohle je Radio Metro.

0: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
1: Haspo 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. Haspo 2026. 20. června Bochoř.
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
4: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
5: Nebojte se.
4: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
6: To snad ne, já se na to vysk***l. A kučka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
8: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
9: 30 rokov na scéně. No Name O2 Arena.
10: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
11: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
12: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
13: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
14: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl.
15: Industriální prostor BOV.
14: Sochy Honzy Dostála.
15: Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže.
14: Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
16: Tvoje odpoledne.
17: Tvoje rádio.
16: Rádio Metropol.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Pro chodce bude bezpečnější Olomouc Droždín. V ulici U Cihelny začaly stavební práce na novém přechodu pro chodce. Vznikne u autobusové zastávky, budou tu i nové chodníky a osvětlení. Hotovo bude v půlce července.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Známé žluté vrtulové letadlo Čmelák či zemědělské drony můžeme v těchto dnech spatřit nad poli v okolí Prostějova. Letecky tu aplikují ochranu kukuřice. Nejde o chemický postřik a je to bezpečné pro zvířata i včely, píše o tom web města. Řidiči v Prostějově, zbystřete, máme pro vás důležitou dopravní informaci. Zítra od 8 ráno do 10 večer bude úplně uzavřené náměstí TG Masaryka. Raději si tedy svou cestu předem naplánujte jinudy, ať se vyhnete komplikacím. Sociální sítě nejsou bezpečným prostředím pro děti. To je stanovisko vlády Velké Británie. Jak píše BBC, Británie zakáže dětem do 16 let na svém území přístup k sociálním sítím. A to už od jara příštího roku.
2: Sport.
3: Atletický svátek v Ostravě letos slibuje opravdu hvězdnou podívanou. Na úterní zlaté tetře se totiž utká hned 50 medailistů z těch největších světových akcí. A to včetně šampionky Manuel. Pokud fandíte královně sportu, tenhle špičkový meeting by vám rozhodně neměl uniknout.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. V noci by mělo být polojasno až jasno, foukat nám bude jen trochu. Teploty nám spadnou k 8 až 11 stupňům. V úterý ráno a dopoledne očekáváme oblohu bez mráčku, později odpoledne už ale začne oblačnosti přibývat. Ojediněle by se mohlo o slovo přihlásit i nějaký ten déšť nebo přehánka. Teplotní maxima slibují zítra 21 až 25 stupňů.
1: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci číhá policejní hlídka v ulici Velkomoravská. Hlásíte nám ji taky na D46 na exitu Vyškov, na D1 na exitu Hulín Západ nebo v obci Šumperk v ulici Československé armády. Na odstavené auto na Krajnici si pak dáme pozor na D1 na trase Vyškov Říkovice před exitem Mořice. Podobnou situaci máme taky na sjezdu z dálnice D1 na exitu Přerov. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
2: Radio Metropole.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Nojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
10: Tohle je Radio

0: Z. Dřevo všude, i pod Čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku.cz.
2: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. Fordy Rán má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Rán a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
3: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
6: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
7: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
9: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
10: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz. Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
11: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
12: Největší hity 80. a 90. let.
11: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna. Rádio.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Druhý den týdne začneme jasnem až polojasnem. Až později odpoledne nám těch mraků na obloze začne přibývat. Ojediněle se může vyskytnout i déšť nebo přehánky. Teploty nám vyšplhají k 21 až 25 stupňům. Na horách naměříme 14 až 18. Nezapomeňte se před odchodem z domu namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž na 6. Sluníčko bude mít opravdu sílu.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Tohle je Radio Metropole.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
1: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.

0: na ccc.eu.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy neztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom.
0: Rádio Metropole. Tvoje webovka a online poslech na radiometro.cz.

0: Rádio Metropole.
1: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
2: Myslíš si, že máš přehled o všem?
1: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, který tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.
0: Metropole.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Na úvod jedna otázka. Jak změní umělá inteligence naše univerzity a výuku obecně? Pomáhá nám nebo představuje riziko? Tomu se bude věnovat celouniverzitní konference AI Day. Už zítra, 16. června, v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Další informace na olomouc.cz. Jak už od nás víte, v úterý pojede z Přáslavic na dálnici D35 hned několik tanků Leopard. Proč a kam? O tom píše Report.cz. A taky připomínáme, že pokračuje prostějovské léto, program je na zámku i na náměstí. Jsou to koncerty, letní kino nebo taky plážový volejbal. Podrobnosti určitě najdeme na Prostějov.eu, tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole.

0: Vždycky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
3: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
4: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
5: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
6: Tohle je Radio Metropol.

0: Koukej.
1: Rádio Metropole.
0: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou. A rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Víc muzik.

0: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Muzika a energie, tak to je Rádio Metropole, ale sleduju pro tebe taky novinky ze světa hiphopu a ze světa české republiky, tak pojďme zjistit, co je ve světě rapu nového. Sega rozvířila vody herního průmyslu oznámením, které zní skoro jako alternativní realita. Tupac Shakur a Snoop Dogg se objeví jako postavy v připravované videohře Stranger Than Heaven. Titul dorazí celosvětově 15. ledna 2027 a už teď je jasné, že půjde o jeden z nejambicióznějších projektů studia RGG. Tupac se ve hře objeví posmrtně jako postava Amaru, a to se souhlasem jeho rodiny a správců pozůstalosti. Sega zdůraznila, že jeho digitální podoba vzniká bez použití AI, výhradně z archivních materiálů, fotografií a pečlivé ruční práce. Snoop Dogg naopak stvární zcela novou postavu jménem Orpheus, která má podle vývojářů hrát významnou roli v příběhové linii. Tak uvidíme, těšíme se na to. Co se týče československé scény, tak Hovtek poslal ven novej snippet, kde fakuje Verčetyho. Smack One dropnul klip Beverly Hills a Pulhár má venku nový album Matisse Supreme. Jinak v Olomouci nás čekají 20. června pose, takže Sputnik, OG Pav, Hovtek a další borci z téhle partičky, bude to stát za to, snad Esko nespadne a výhledově pak 24. října vystupuje na stejném místě René Dánk a ten byl vlastně nedávno s Refiuem v Letňáku, tak to je Česká republika na Metropoli. A už teď posíláme další várku muziky a energie.
0: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.
2: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: Radio Metropole.
7: Metropole.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělí 15. června, 3. červnový týden je tady a co nám vzkazují hvězdy, ví náš rádiový astrolog Tonda Baudyš. Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, o čem bude tento týden?
2: My astrologové někdy máme důvod k optimismu, přestože zbytek veřejnosti nemá na optimismus ani pomyšlení, ale tento týden je hodně o mezilidských sympatích, o tvořivosti a určité radosti. Ve středu je tam i hodně romantických energií, zároveň určitých poučení z krizového vývoje citového života, takže on ten týden je vlastně plný a šťavnatý, určitě to chytrý týden, kdy přemýšlení, ale i intuice pracují velmi dobře. No a stran víkendu nemám žádné výhrady, právě naopak jsem velice spokojený, že prožijeme tak hezký víkend.
1: Tento týden spolu budeme tvořit, radovat se, v polovině pracovního týdne je prostor pro romantiku i pro poučení a víkend to bude pohodová kapitola sama pro sebe, radost poslouchat. Naším hostem je každé pondělí astrolog Tonda Baudyš, hvězdy radí, my hrajeme a Tondo, díky za čas, který si nám věnoval.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
4: Hello, this is Ice MC. I'd like to dedicate this

0: Počúvaš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Pro chodce bude bezpečnější Olomouc Droždín. V ulici U Cihelny začaly stavební práce na novém přechodu pro chodce. Vznikne u autobusové zastávky, budou tu i nové chodníky a osvětlení. Hotovo bude v půlce července.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Známé žluté vrtulové letadlo Čmelák či zemědělské drony můžeme v těchto dnech spatřit nad poli v okolí Prostějova. Letecky tu aplikují ochranu kukuřice. Nejde o chemický postřik a je to bezpečné pro zvířata i včely, píše o tom web města. Oprava povrchu dálnice D46 u Drysic je hotová. Dělníci dokončili práce na krajnicích i obnovu značení a odstranili přechodné značky. Celý úsek na hranici Olomouckého a Jihomoravského kraje je tak opět plně průjezdný, píše o tom ředitelství silnic a dálnic. Sociální sítě nejsou bezpečným prostředím pro děti. To je stanovisko vlády Velké Británie. Jak píše BBC, Británie zakáže dětem do 16 let na svém území přístup k sociálním sítím. A to už od jara příštího roku.
1: Sport.
2: Do první stovky světového tenisového žebříčku se vrátila Karolína Plíšková. Povedl se jí největší vzestup ze všech českých hráčů i hráček v uplynulém týdnu. Na turnaji v Londýně došla až do čtvrtfinále, což jí vyneslo posun ze 106. místa žebříčku WTA na 87.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Druhý den týdne začneme jasnem až polojasnem. Až později odpoledne nám těch mraků na obloze začne přibývat. Ojediněle se může vyskytnout i déšť nebo přehánky. Teploty nám vyšplhají k 21 až 25 stupňům. Na horách naměříme 14 až 18. Nezapomeňte se před odchodem z domu namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž na 6. Sluníčko bude mít opravdu sílu.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc.